0: Posloucháte netrénovaného hlasa na Slovenskom rádiu.
1: Vyslúšajte netrénovaného hlasa na Sovietskom rádiu.
2: Vous écoutez de la son d'une voix d'un amateur au radio.
3: You are listening to the sound of untrained voices on the radio.
4: You and others are listening to the sound of an untrained voice on your radio.
5: You just heard Talking to a